největší rockové hity. Hráme iba rock. Iba rock. Toto je rock. Radio Rock.

0: Keď sa treba postarať o zdravie vás a vašich detí, postaráme sa my. Prispiejeme vám až 450 eur ročne na lieky a dietetické potraviny. Prepoistite sa do 30. septembra na vsz.sk. Všeobecná zdravotná poisťovňa. Ku každému blízko.
1: Rok na plné gule. Rádio Rok.